Apropos překvapenky, vězo hudžba, serbská hudžba v serbském rozhlasu je zdžela překvapenka, zdžela pak tiž nic. Když máme vězo malý hudžný přelad, ten je hodině Jensa například slyšíte Kristofa Mikvošku. Ja neviem, vo kým Ralf Borzy spieva, ale nide nie Renšu znal. Koho dle mi nie? Sneno Sofiu. Sofia nám tiež ešte zaspieva. Živine často je prekvapenie. Najprve pak, že dále Jenžesce z JJ jednače minčinou po pečích srbský rozhlas. Přeje vám dobrý štart do dňa.

0: srnače, mjenčinu. Po pečih je...
1: Rečnik učik, srpskim rozvozom.
0: A dženca dže tak rec z doktor Janu Šoučini do zahody.
2: Vieste vy, ľubí sluchario, što sú Rieveň, Rietvička, Romak, Mirik abo Baňa? Nedávno kolega hordže povedaše, kak vulky je rabarba v jeho zahrodže hižo narost. To dopomných so na to, zo bych hakle nedávno starú vúčbnicu za 5. letnik rukomaj džaržava a v nej listovala. By to dživový zešiok za vúčbu šulskej zahrodže, potakým za předmet, kýž so dženca hižo nevúčuje. Zajímavé bych ju tam zapísané pomenovania, kajž napríklad Rieveň, Mesto Rabarba, abo tež Rietvička za Radisku. Tute jevia so tež aktuálnych dvúričných zvonikách, ale so stajne bole pozabývaja. Dokež kýla dvúričný vúživa džen a husčišo k nemčine bližšie variantče vúrazu. Podobne vúriče zviesčame pola vúraza Spargel za nemské Spargel, Mesto Romak. Pola Zeleria za nemské Zeleri, Mesto Mirika, abo pola Kirbsa za nemské Kürbis, Mesto Vúraza Baňa. Škoda poprom, ale tajke je rečne vújče.

Tu čas nie vodme vas o najsłowniejsze kolesowarske wubeđovanie sveta Tour de France. Dola při nie môža so mesace trajace přihod, vulke očakovania a sonne trude jeničke kšivice zničič. Rune to je so nemskému kolesovarskému profije Floriane Lipovici stavo. Lojnší bronzový medalist, co čera při jezdženiu na čas, vali do vodžníka prasne Nemce Bordstein a se při tým kľúčoku zvama. Za neho je túra s tým dočasne zakončená. Jenož dva dny potom zadobieša sa tiež Dana Jonas Wingegaard po nezbožu ze zvamaný kľúčoku od Tour de France rožanovač. A s tým pobrachuje taj mužej žoutým trikové, tady Pogačari, miesto nedom dveja ze svojich najsilnejších konkurentov. Za Lipovica je to vo sebie hoko runie na sledovacích etapách Alpach, což je ešte raz vo miestne na pódiu vojovač. Jeho tímový kolega Remco Evenepoel dobyt rečerovše časov ježdženie, tak pravie svedčič pak tým potom nemôžeš.

0: Jana Busch, Estschich.
1: Serbski Rozvoz. Povjesce. Studio Katka Pöbelec.
2: Dobaranje. V Budešinje pali so od včerajšnjega popodnja baterijo v skvat na Šlibenovem parkovanišču. Vjacori v obedlerju dobijahu silnega kuradla svoje bydlenje v opuščič. Dokež so vici kverči so v okomikne daljše dome evakuja. Mieščanske zaradnictvo šitkih v obedlerju namovja v okna adurje zaurene džeržič. Vonjiva vobora je znedže 90 pomocnikami na mestnje a baterijo v skvat kvudži. Po informacijah mieščanskeho zariada môže zasadženie hišče hač do jucišeho trač. Pšičina vojenja nie je dotal jasná. Potrichenne milinové kontejner svúži domu kabvania milinové syči vôrnač. Kajž mieščanske zariadnictvo zdželi, milina pšiušim nevúpadne. Industriovým parku Čornej Pumpie je firma Altec jeden ze svojiu dveju projektu zakončiva. Při tým džiše vo špeciálnu metódu, kotraž by litium-ionové baterie efektívnejšie sčiniva. Kaž firma z Džili so za to niečivajce pozitívnych testov žaden kupc namakal nie. Duž pilotu v přípravu zaso votvaria. 12 miliónov euro investíciu je s tým zubene. Altec chce so přichodne na svoj tamný bateriový projekt koncentrovač. Krutú bateriu za celé nikla a keramiky. Jus ho zromadne s Fraunhoferovým institútom vuvili. 640 miliónov euro spichovania môli za to vod zjazka dostač, praje Altec. Na nekotrých serbských kubvaniščach vúživajú lečné prostniny za tvarské dživa. Najväčší projekt je so Ralbicach za Aju. Tam tvári so na šulskej ležonosti nový šulský hort. Za spočatkom prostnin sú s vúbokotvárskymi dživami započeli. V Voklecach saniruje pestovanie k vodnému muži, kupiel a špundovanie druhým poskodže. V Krosčicach sú pestovaní s vopšeným zanierovaniem špundovania po vodových škodách započeli. Miestom zo šúli nie sú žiadne tvarské dživa predvidžané. Požadania vo založbu spichovanie kletuších väčších serbských projektov dobia sa hač do 31. júlia votedač. Nastupa to projekty, kdež je spichovanská suma vyše hač 10-10 euro. Tak zdieľi založba za serbský ľud. Za projekty v spichovanie letušie doby by sa loni 23 prostvo za dohromady 1,9 miliónov euro prizvolilo. Bychu to miesto im kúždoletné prostve vo spichovanie vúmielského návoda a probových levou kóru, rejovanskej skupinu, ansamblu a dživadvoj skupinu. Na Parcovském jezoru odmeja sa tutom týdženiu nemské mištostva za pfachta kúčhomy klasy Y. Niečo štocečí do pústa v občelených vodošportovcov a čomu očakuje prvý Parcovský pfachtakovanský klub, kýž mištostva vôduje. Již z leta 2016 vúžíva sa Parcovský jezor, kýž je 1100 hektarov vulky za vodošportové vúbeďovania. Hač do soboty mištostva pfachtakovoch čomu traja. To bych upojist, že kotrž namakáče tiež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čen ráno zmieme ešte dojšto svunca, bývú dňa pak čím viac mročilo. Vostanie prevažne sucho, takhle na večer pšičanú ze severa sem šviele. Žive sliebro stupa na 22 stopňu. A tiež júce so svunca a mročile vodmenetí, tiež júce zaso máme ze šviele miličič. Piatk potom zmieme viac svunca a prevažne vostanie sucho.
0: A ty, když je rejne ráno čerstvé poveto do domského alebo do bydlenia puščič, jeli budešine bydliče na to dženca prošu spuščeš, ako so tam na parkovanišču pri Šlibenovej bateriové skvat palika ešte povesčach svyšeli a dla toho je tiež Šlibenova zaurená. To pak jeničky v obkanem pokiu jeli by urania hišče nešto uladače prizuče so rade polanaju pak telefonisce alebo napisajče na maj povesč přes četu funkciu v app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.
0: Štyri menšiny pana pošestčich dáleže s Ralfom Bozijom přejemuje dobranie.

Při najväčším jezoru Sakskeje od jutřišeho zaso poriadne svieča Festival Break the Rules, že do přichodného kóla, dženca sa tam hižo kempingová niščo, votore a potom stejhač do nedžele tam viacehač 70 hudžbníkov na štyroch jevišťach. Vopčila som ja s druhým 102 Boys, Nelix abo Stella Bossi, k tomu přibrio kúpanie Beach Volleyball Party or Watch a prvný raz tež malé party direktne přivodže a tež překvapenku zaso zmeja, štujíš sobotu večok tak menovaný primetime cibilky najednač na vodnem jevišču ústupí, to sa hakle krutko do ústupa vozevi. Hoja dokud so to šo tak rec nedom před našimi durimi odmiva, so vizo tež viacore sámske skupiny tam na puč podač. A potajkým všem serbským odostným přeju veľa vesela, keď bude naso a píče tež raz jednu vodu a zmiče sa iznajmenša za júce dejščíkovi kejp sobu. Dalšie pokyvy za dženca, júce a konc týdenia mám nedom za vás.

Pokive za přichodne dny runja za vás smejach, štúž pak nohce se i lečných pozinách jenojš napríklad zvierata zvierencu z daloka vobladač, ale tež raz celé dokvane ladač, môže to ve vojrovským zvierencu činiť tam zmeja od 9. a 20. júlia. Po takým přichodného týdženia stajne sredu pozinský program za svojby a džiči k zazbiehy přindu šupizny a kavače pod mikroskop. Potom punže dále na vodkrovanskú túru po zvierencu. Na dalších terminách, že miestem o to, kak zvierata sorcotu a zimu vujndu a džiči smedža samo rajky za zvierečích v obydleriu paslič. Taký poskytk traje potom stajne 3 hodiny a pokiju mám dženca za vás, dokež je přizvenie do toho trebne, miestna sú vomiezované. Jeli po takým še přemyslíče, što druhý pojice prúznin se svojimi džičimi činič, snano je to zajímavá opcia. 5 hodin, 8.40.

překvapenje, respektive neskerje šok je tež, když vojen Vuderika jež včera popolňu na večer Budešinje na parkovanišču při Šlibenuji, tam je sa bateriový skvat zapalil, dále liči ište prostva policije, džaršče svoje vokna a durje Budešinje zaurjene.

0: Christoph Haas, my slyšeli Hollywood von Spiva a netko slyšíme Cecíliu Zelnakovú z Pančíc Kukova.
1: Nábožné slovo.
2: Z dovolá ve Rome přinese mi Luba Znata mězdruji malé flyer s doporučením zemřitého bamša Franciskusa sobu. Sú to cí svoučka, kotrež rukuja za harmoniu ve svojbe a tute rikaja smím ja, ďakuju sa a prošu vodaj. Tute svoja klinča popravam celé normálne a tola skutkuje enormne na dobrú miesobnosť. Sú to prevšo únošné a dobré počinky ve zdôlivém vopkadže meznami a scivavé zjavnošti. Rozkory, nedorozumenia a vúmetovania rozdvoja cive svojby a přečestva. To dožívame bohužel tiež ve našej korovatej tovažnosti, kotraž abo dokud sa stajne bude od Boha stvoriteľa odkýla. Ričme me sobou, ladajme se do očov a podajme se v ujednanskú ruku. Konflikte nemôžeme nikde napríklad prešmoratko rozrysať. Haj, když kneží ve svojbe harmonia, zamoža sa mnohé dobre a nádobné počinky vúvivač, rozč a pôdenešť. A když nakýla sa džín, vozme si dobrú kvíľu za čiché rozpomínanie dňa. Smím vám, dženca, vôľké kvieče dobrých prečov sobu napočdať? Ďakujú sa za priposúhanie. A vodajče prošu, jeli sem vám s mojimi myslemi preblízko prišla.
0: Praj Cecília Zelnaková z Pančíc Kukova na Božnom slovie na roku fanské vikarie. Ste mi aj cí do šestčích.

0: z Konstantinosom, Koufosom, pobrchme v Udžmě Albánskej, možná na podlaža so nekocí z vás tam do dola, abo tam ižo běchu a je konc dola a dže zaso na dživo. Aj prozninské dživo nás dženca zabira, kotre se šulorio a modosní takhle upytaja. A pobrchme tež v Staroni, zobrchme dolac do prozninského dživa 15-letnije šulorky dostali. Nimo sociálnych povanjo však môžeš pak tež v prozinách do ratarstva poladač napríklad. Što tamle takhle do dživo čaka a što sú poprvom hižo vumenenia, o tym je nám nedávno Paul Matka od Mivočanského agrárneho družstva povedal.
1: Ratarstvo nie je žiadne povano, za to dobím povane buď. To dal ja dny, tam môže jenéž noci nešto dživať, jenéž ráno alebo jenéž večer, a vodno moje dla do kusodušika čo nič neinžo. Wir so ran und ich rösser, bin du bei der Demo des Motorsensukus, ne geke Ruschki, tschiste tschinsch, aber halle nakunz, wenn's Butter beim Boschipo nur schon ihren Traktor hier zu datsch. Ein Menschi-Traktor, aber ein Menschi-Pschipo-Wischak. Also, ich weiß ja, so wo du es dann im Dojo-Pupro-Mokoline, ich weiß das Bursche dann ja so. Ja, der Praschner, jene ich, gegen die Mannosche, ohne Zubuschine ist ja. Nikotre, meia, wo du machst, noch tag so muss, ohne Traktor, das Traktor rutscht, jetzt, als Pschipo-Wischak kommt. Ha, Nikotre, skoro od nule sputa započeť. Tam je to po celé Češko.
0: To praví ratar Paul Matka k prozninskému dživu ratarstve. Kotre prozninské dživo napríklad Staroni na šulorio čaká, to slyšíte tu, a to dokvádne za cimínčinu po tým, zo je Oliver Thomas dospíval.
2: Šokáš vod samobot rúko dže,

0: Schulerjahr so was redest, sagst du schon nach Brosnin, da redest du so se zwei Budoalo, aber je nachher hast Linja, Basso, aber so gens an der Festival, Podaja, na Break the Rules, Pschi, Berutzki Miserow, Nikotzi Pak, was ebi als starsche Litniki, se Brosninske Dschihopetaja. A todje, nicht in euch serbskich Institutsjach, Budeschinje, alle teisch we Sauerdach nause. Lydia Maciova je staroni svjatje Ludmile v Krusčicach, Prozninsku dživačarku Zetkava, a nam rozpravja, što nazoni a na čo lutuje.
1: Vobedlerio staronje svjatje Ludmile, on je v svetve rumnoši snedaja. Na kotve ste i bo s hadrišćom. 15-letna Dana Kacerec poma domu Nike přiđele.
2: Monike Jens hat kupele čistočný mod, špunvano hat flíse na tých činách. Čora sa tu vône zakotiu čistočný mod, šo ha ja som trausil kva. Jo vanka tam, a to je uvíkaj zároče.
1: Domunik Bosko hoja dáva jej pokyvy.
3: Co sa to šo hodí, že ste vobydlili, môža tohle ten úzniky užívač? Bez to za strach vopšte, za sonenč vopstvom, takéž je mokré.
1: Peč hodin traje živo džin šuloký v staroni. Ráno v osmých přijede s mopedom ze smeržacie.
2: Dokéž tu moja kmotra živo, a ja som znamen všetko ten, přes genia sociál tu bo, a to som je hajt ľubilo, to sa cvo pon joči, že kýž ja tie jo poznajem, a pon to nie také cúze.
1: Za prozínske živo pváča v staroni po tarife. Dana prajzo dostane nekak 300 euro, z čím še jara spokojom.
2: Za jeznú dolnosť a tam ajfach kus nešto ležemo.
1: Venica domu Monika Wenzlua stajne prostvu vo prozínske živo dostava. Leca sú to cio šulerio. V domjacnosti za po svojich názorniniach rade hakle šulerio vo cidnač let.
4: To môže sa šon kus libe na nich spúšeč, oni sú samostatnejšie a ty boli dokvadnejšie. Dokýž má to tiež, oni majú kontakt tam se zjedžu a dobia tiež hygienické vúmene na spelnič a to je pon zvistate, pon tiež šun lepe ze svojnego starše.
1: Dživo pola Domunika je od 15 let možné. Domunik Bosko hojo má prozinské dživo šulerju za dobrú vec.
3: Na kože pat, da ti ľudia môli ľudia tie kusk, tie dživo vobúky značúkne, što také šo, stále so dživa, ve také doma, alebo druže, alebo ešte tam, kde šmole dživaš koča. Što k tomu sluša, što pon na nich pošuli čaká. Jeli voj na študie, ninja.
1: Dana Kacerec trie dživa v Prozinách v Staroni, požišo pak ce fyzoterapeut kvuknič. Vednica Wenzlua vie, so je skere šulovský praktikum buď do pohovania.
4: To sme mu opravdu zno doživili zasu, also to tiež bude leca, naša bučomnica, kde še pred dvima letom aj tu praktikum činila. Musa ti stajne veselí, když mu máme tiež tu z našej blízky končine, môžeme tiež šulorám poskyčiť vokúbano. A zi sú to mačano rečne, to vy za tie rejne, ja za tých robilero, když môžeme ne tiež s našimi šulorami sábovať.
1: Všako je mačašina vo sebe v koroniach a ladaniach kľúč k bližšemu zeznaču pacientu a robileriu.
0: Kak odbeží prozninské dživo staroni, sme rovne slyšeli. Tež pekarni ve Voklecach maja zase dve šulerio za prozninské dživo. Onaj pamataj tam mlokové caute přijotovač. Vukavataj popriančky, abo pokvadžetaj tykance. Pekarka Teres Martinová chce tak modosnoch za remeslo a povanie zahojič.

Andrea Špitanková chce spievať. No hej, to ona nie je jenička. Mne tak chce to rade Matias Kiesling. A on to smie. On je tak kajš Zara Brečnerovec, svoje šedné sony, ona nám zaspieva. A tie je Šanku Rielce, no slyšíme v příšanej hodine. Jako prvne pak, se do menšinou posedmých, smie doktor Taste.

0: Rečije Kučik, serbskim rozhlasom.
1: A dženca, že tak riec z doktor Janu Šočinni do zahody.
2: Viesče vy, ľubi sluchario, što sú rievin, rietvička, romak, mirik abo banja? Nedavno kolega hodže povedaše, kak vulky je rabarba v jeho zarodže hižo narost. To dopomnich so na to, zo bych hakle nedavno starú vúčbnicu za 5-letnik rukomaj džaržava a v nej listovala. By to dživový zešiok za vúčbu šulskej zarodže, potakým za předmet, kýž so dženca hižo nevúvúčuje. Zajímavé bych ju tam zapísané pomenovania, kajž napríklad rieven, miesto rabarba, abo tež rietvička za radisku. Tute jevia so tež aktuálnych dvúričných svonikách, ale so stajne bole pozabývaja. Dokež kýla dvúričný vúživa džen a husčišo k nemčine bližšej variante vúrazu. Podobne vújče zviesčame pola vúraza spargel za nemské špargel miesto romak. Pola zeleria za nemské zelerí miesto mirika abo pola kirbsa za nemské kürbis miesto vúraza banja. Škoda popravom, ale tajke je rečne vújče.
1: No hej, vo romaku sem ižo svišal vo rieveniu rietvičce a dalších mienovaných nic, ale hej, srbština nie je predsa tak lohká, no. Inak je to, že živenio znamenča, mini to Matias Kisling. Sedom odžin, sedom nače.

to je Ozzy Osbourne, Janisa před litom, je zemřel, tu již svědčí Janisa při ně posmrtnýny. Dreamer, jeden ze svojich najznačnějších zpěvů, Woon Sonny, vo lepších dňách. A o čím Sonny zahabrečná dorec? To netko zoníme. Šeš menšinou, da napovás mich.

0: Kajž so svet dale verči, tak sa tež časnik dale verči, je menujce hižo na povosmich.
1: Serbski rozvoz. Povieste. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranje. V Budošinje pali so od čerovšeho popodnja bateriju v skvat na šlibenovem parkovanišču. Vonjeva vobora je zneče 90 pomocnikami namestnje a so palace kontejner v obstanje z vodu kvodži. Viacori vobydlerio dobjahu silnoho kuradla svoje bydlenja v opuščič. Škodne mačizne pak povedce merili nesu. Mieščanske zahradnictvo všetkých vobydlerio namovia, vokna a durje zaurene džeržeč a klimu ve připravo hasnuč. Čoho dla so bateriove skvat pali dotal jasne nie. Potrichene milinove kontejner svuži domu kabvania milinove seči vurunač. Vupade miline po mieščanskim zahradnictve Budešinje pak nimaja. V industriovom parku Čorni Pumpje je firma Altec jeden ze svojih dveju projektov zakončiva. Při tem ješe vo specijalnu metodu, kotraž by litium-ionove baterije efektivnejše sčinila. Kajž firma zdjeli, so za to njedživajce pozitivnih testov žaden kupc namako nije. Tuž pilotovu připravu zase votvarja. 12 milijonov euro investicijo je s tem zubjene. Altec chce so přichodne na svoj tamný bateriový projekt koncentrovač. Krutu bateriu se přichodne ze sele, nikla a keramiky. Ju sú zhromadne ze Fraunhoferovým institútom v Uvili. 46 miliónov euro spechovania môli za to od zjazka dostač, praje Altec. Na niektorých serbských kubvaniščach užívajú lečné prázdniny za tvarské dživa. Najväčší projekt je so Ralbicach zájú. Tam tvari so na šulske ležunosti nový šulski hod. Se spočatkom prosnin sú s vubokotvarskými dživami započeli. V Voklecach saniruje pestovanie k vodnemu muži, kupiel a špundovanie druhým poskodže. V Krosčicach sú pestovanie s vopšeným zanirovaniem špundovania po vodových škodách započeli. Miestom zo šuli nie sú žiadne tvarské dživa predvičané. Požadania vo založbu spichovanie klituších väčších serbských projektov dobia sa hač do kunc mesaca votedač. Nastupa to projekty, kdež je spichovanská suma vyša hač 10 000 euro, zdieli založba za serbský ľud. Za projektové spichovanie litušie doby by so loni 23 projektov za dohromady 1,9 milionu euro přizvolilo. Bychu to miestrujem kúštolitné prústvy vo spichovanie vumiovského návoda a prúbových levov, koru, rejovanských skupinu, ansamblu a dživadúr skupinu. Hižo zakončené sú vôľko projekty, kajž napríklad nemsko-serbské dečace miesto Hojky Vojky abo Dudakové festival Slepom. Na Parcovskom jezoru odmeja sa tutom týdženiu nemské mištorstva za pfachtakova čomy klasy Y. Niečo 40 do posta v občelených vodošportovcov a čomu očakuje prvý parcovský pfachtakovanský klub, kýž mištorstva vôduje. Hižo z leta 2016 vúživa sa Parcovský jezor, kýž je 1100 hektarov vôľky za vodošportové vúbečovania. Hač do soboty mištorstva pfachtakových čomu traja. To bych ju povieste, kotrž namakáče tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca ráno zmieme ešte tož do svunca, bývu dňa, pak čím viac mročelo, vostane prevažne sucho, hakle navečo potom šičanú ze severa sem šviele. Žive slie prostupa na 22 stopňu. Tež júce so svunca a mročele vodmenete a tež júce zase máme ze šviele miličič. Piatk zmieme viac svunca a prevažne vostane sucho.
0: Na pučach šopši starom, to reka šo svobodne, nimo šlibenovej Budešinje, tuta je vojna tla na parkovaništu tam zaurena a to bude najskriatej šišče kvíku tak vostač. Hačenia tu iš žane nesu, dalše vyskače tež nic. Dobrú jezbu vám tu iš přejemuje.
1: Serbský rozvoz.
0: Daleče 4 po napú 8.
3: Každý

0: Šulerjo su vas reč zasluženih proznin. To reka su ze svoj budovalu, abo jenohajrjas ledneho pasu. Nekoci pak, osebje starše letniki, se prozninske dživo pitaja. A to njenže jenoješ v srpskih institucijah budešinje, ale tež zavodah nause. Lydia Mačijova je v starovni svjatje Ludmile Krosčicach prozninsku dživačarku zetkava. Što nazoni a na čo lutuje, chceše Lydia Mačijova vidžeć.
1: V obydlerio starunie siatie Ludmile unie wyswytwie rumności snidaja. Na kotwesti bu z hadryszczom. Piatnačletna Dana Kacerec poma domu Nike przyjdzele.
2: Monike Jens hat kupole tisaczni mod, spunwano hat fliese na tych czynach. Czorasne a dwone zakot juwe tisaczni mod, szo hajasen trausel kwa. Jo wanka tam, a te juwe zarodze.
1: Domunik Bosko hoja dava je pokive.
3: Co se to šo hodí, že ste vobydlili muža tohle ten úzniky užívač? Bez to za strach vopste, za svoj nič vopstvom, dokud je mokré.
1: Peč hodin traje dživo džin šulok i v staroni. Ráno v osmich přijede s mopedom ze smeržacie.
2: Dokud tu moja kmotra dživo, a ja som znamen přečelku ten, přes genia sociál tu bo, a to som je hajt ľubilo, to sa cvo pon joči, dokud ja ty jo poznajem, a pon to nejo také cuze.
1: Za prozninske dživo pvača v staroni po tarife. Dana prajzo dostane nekak 300 euro, z čím še jara spokojom.
2: Za jeznú dovolnosť a tam einfach kus nešto ležemo.
1: Venica domu Monika Venslua stajne prostvu vo prozninske dživo dostava. Leca sú to cio šulerio. V domjacnosti za po svojich názorniniach rade hakle šulerio vo cidnač let.
4: To môže sa šun kus libe na nich spúšeť, oni sú samostatnejšie a ty boli dokladnejšie. Dokiš má to tiež, oni majú kontakt tam se zjedžu a dobia tiež hygienické vúmene na spelnič a to je pon zvistate, pon tiež šun lepe ze svojne kustáše.
1: Dživo pola Domunika je od 15 let možné. Domunik Bosku hojo má prozinské dživo šulerju za dobrú vec.
3: Na kúže pat, da ti ľudia môli ľudia tie kusk, tie dživo vobúky značúknú, što také šo, samo sa dživa v také domách a v druže, a tam, kde šun dživaš koča. Što k tomu sluša, što pon na nich pošuli čaká. Jeli voj na študie, nenže.
1: Dana Kacariac trejeva v prozinách v Staroni, požišo pak ce fyzoterapeutku vuknič. Vednica Venzelua vie, zo je skere šulerski praktikum buď do pohovania.
4: To smo mu opravdžizno doživili, zo su, also to tež buče leca, naša bučomnica, kdež je pred dvima letoma i tu praktikum činila. Musa ti stajne veselimo, kdež mu mamo tež tu z naši bliski končine, možemo tež šuleram poskičić vukubano. A zi su to mačano rečne, to vi za te rene, ja za te robelero, kdež možemo ne tež s našimi šulerami sabovat.
1: Šako je mačašina v osebe v koronjach a ladanjach ključ k bližšemu zeznaču pacijentu a v obidlerju.
0: Kak odbeži prozninske dživo staroni sme runie slyšeli. Se za čas šulských prozninov po fenku zaslúžiť čmoc je o sebe za starších šulerjov a študentov atraktívne. Ale dže maja ešte možnosť, če sebi fenky zaslúžiť v prozninách, o tom slyšiť ešte raz krotko po napodževečích.

0: nábožné slovo.
1: Magenca Cecília Zelnáková z Pančíc Kukova.
2: Z dovolá ve Rome přinese mi ľuba znata mestruji malé flyer s doporučenom zemrytého bamša Franciskusa sobu. Sú to cí svočka, kotrež rukuja za harmoniu ve svojbe a tute rikaja smimia, džakuju so a prošu vodaj. Tute svoja klinča popravam celé normálne a tola skutkuje enormne na dobrú mesobnošť. Sú to přehošo únošné a dobré počinky ve zdôlivém vopkadže meznami a scivavé zjavnošti. Rozkory, nedorozumenia a vúmetovania rozdvoja cive svojby a přečestva. To dožívame bohužel tiež ve našej korovatej tovažnošti, kotraž abo dokud so stajne bude od Boha stvoričela vodkýla. Rýčme me sobu, ladajme si do očov a podajme si vujednanskú ruku. Konflikte nemôžeme nikdy napríklad prešmoratko rozrysať. Haj, když kneží ve svojbe harmonia, zamoža sa mnohé dobre a nádobné počinky vúvivač, rozč a pôdenešť. A když nakýla so džen, vozme si dobrú kvíľu za čiché rozpomínanie dňa. Smiem vám, dženca, vúľke kvieče dobrých prečov sobu napočdať? Ďakujú so za připosúhanie. A vodajče prošu, jeli sem vám s mojimi myslemi preblízko prišla.
1: Nábožné slovo sme slyšeli od Cecílie Zelnákovej z Pančíc Kukova na roku Fánskej vikárie. S tým je nedom 4 menšiny do 8. Slyšíme ešte Editu Gorniakovu z Andromeda.

0: Vulkotne je živenja, a vulkotne je pozadnje tež tu pšimni studiju, všako je kat kandidom tu ostava. Šo inajša hač vulkotna pak je namoc, dež so ľudžo zeznaja, maja zväčša zasadnje, najprv raz doveru, ale što dež so tola ukopa, zo je nový přečel, abo samo partner namocne katka.
1: Runie dlato zmija v Irske netko nový zjavný národný register, a to vo ľudžoch, kociš bychu doma namocne, abo buchu dlato hižo zasúčení. Tak môžeš sa dočasne informovať, hač je potenciálne partner zaišvost, či hižo namocný byl. Nastok k tomu by bat Jennifer Poole, 24-letná mač, dviju GSG, kotraž bú od je bylšieho partnera 2021-2020 zamordovaná. Poole nevedžeše, zo tún hižo v ex-počahu partnerku nadbyhovaše a zo by dlato tiež hižo zasúdžené. V online registre vozivia so netko zjavne miena osobou, kotraž buchu češkých pádu domiacie namoc dla zasúdžené. Registruja sa miestrujem vumocovania, sexuálne nadpade abo tiež, dož sa partnerky bija abo čelne nadbyhuja. Brnež register zjavne přístupne byl předliží abo podliží přiúšim vistým vobmiezovaniam a sa stajne od zamujitého súdnika samého rozsúdži, hač sa pad online vozivý abo nic, a tiež vopor drbi vozivieniu přiúosovač. Brnež to potom vizor bez zmiena bylo. Skúčičelio muža najzajšo cíleta po zasúdženiu prostvu vo hašenie zapiska internetče stajíč a tutun online register je tiež netko hižo vozivené.
0: Vo novostce online registrie, bo domiaci namoce v Irskej, rozpravieše Katka Pipelec.

Srpska blido drježdžanach je dženca večer šestčich, dunkruč znova v The Red Rooster v hospodže z přítulnej pivovej zarodu na Rienec gase Česač. Jutce je přišena riečna hodžina z Mirca zariadnisko zviazka při kloštorskej vodže kniesa Lumana. Od cioch do napo šestčich vás očakuje v domie zariadnisko zviazka při súčasno prošu z 212. Potom nakvataja tutun piat druhý džel vojerovského poskytka z přírodu a ve přírodže vukodžovanie okolo kočiny z pedagogoku za hojace zela knini Reginu Kraucovej, kýše zajš v piatk tla nevedra upadnovo, kaž prajene tutun piatk budže od 5 do večera 7. V Miłoczanskej skale pri Krawatovom kamieniu sa od piatka do nežle zasa srbská kultúra svieči. Vítaj festival sa tutun konce dženia odmiva. Tam maja koncerty, dživorničky, filmy, reje a dalšie poskytky. Sobotu večer napríklad očakuje vás písaný učný vúbjok, steja mezurin Berlínska droha, Janka Hanka, kaj štieš Jake Švarc und Niete na jevišču. Nedaloko od Miłoczic, nemenujúce v srbských Pazlicach, so konce dženia tež svieči, svieča svoj vesný svedžin. Piat večer šestči so prenie pivo natočí, potom sleduje dječace kino a vesné ubeđovanie. V sobotu po podňu 4 odmie so koparský turnír, paralelne poskyčeja wafle a kove a za dječi paslenskú drohu a od večera 8 potom reje za modoch a starých, tedy so tež pobrachovač nesmieďa. A nedželu maja od rana džesačich,

Nice neue Šmivočicach, respektive Mivočanske skale, a v serbskih Baslicach so tutun konstiženja svečinje, tež při najväčšim jezoru Sakske, od Jucišeho zaso porjanje sveča, Festival Break the Rules, dže do přichodného kola. Hač do nedžele ste tam viace hač 70 učbníkov na 4 jevišťach, vobčela som jezdrujím 102 Boys, Nelix abo Stella Bossi, k tomu Přibrio, Kupanje, Beach Volleyball, Party Over Watch a prvný raz tež malé party direktne při vodže. A tež překvapenku zaso maja, štú sobotu večo, k tak menovaný Primetime, Cibilky najednač na vonem jevištu ústupi, je ešte tajné a sakle krotko do ústupa ozevi. A dokud se to šlo tak rec nedom před našimi důrjemi odměva, so vězo tež viacore sarpské skupiny tam na půjč podadža. Po takým všem sarpským modostným přeju věle vesela, kejč bude naso, píče tež raz jednu vodu a zmiče se znamenča za juce deštikové kejp sobu. A jažno klinču keštekin na nobo.

0: Важное слово.
1: Мадженца Цецилия Зелнакова с Панчицкукова.
2: Z dola ve Rome přinese mi ľuba znata mezdruji małe flyer s doporučenom zemrytoho bamša Franciskusa sobu. Sú to cí svočka, kotrež rukuja za harmoniu ve svojbe a tute rikaja smim ja, džakuju so a prošu vodaj. Tute svoja klinča popravam celé normálne a tola skutkuje enormne na dobrú mesobnošť. Sú to přehošo únošné a dobré počinky ve zdôlivém vopkadže meznami a scyva ve zjavnošti. Rozkory, nedorozumenia a vúmetovania rozdvoja cive svojby a přečestva. To dožívame bohužel tiež ve našej korovatej tovažnošti, kotraž abo dokud so stajne bude od Boha stvoričela vodkýla. Ričme me sobu, ladajme se do očov a podajme se v ujednanskú ruku. Konflikte nemôžeme nikdy napríklad prešmoratko rozrysať. Haj, když kneží ve svojbe harmonia, zamoža sa mnohé dobre a nádobné počinky vúvivač, rozč a pôdenešť. A když nakýla so džen, vozme si dobrú kvílu za čiché rozpomínanie dňa. Smiem vám, dženca, vúľke kvieče dobrých prečov sobu napočdať? Ďakujú so za připosúhanie. A vodajče prošu, jeli sem vám s mojimi myslimi preblízko prišla.
1: Nábožné slovo dženca sme slyšeli od Cecílie Zelnakovej z Pančíc Kukova na roku farskie vikárie. A netko slyšíme ešte Jana Riedu a potom za cimienčinu je hižo dževečej a čas so rožonovač.

Žinca jo sreda, a na tom 22. juliju jo za vás Anja Kochoj-Čvarcová pri mikrofóne. Vítam vás učobne a žicem vám přijaznú serskú gežinku s nami s Bramborským serským rádiom. Aktuálny magazín stoj Žinca na programe, co to konkrétne groní, to vám net přeražím.

0: Raz, dva, tři. Žižek Radio. Žižek Radio. Ojo, váš Žižek Sebastov.
1: Vrcavského programa. Mňazi zvieratami jo tak, ako mňazi ľužimi. Ľubi Žižek Kacka, Katka stojí žince ve srižišču a vena si myslí až o nieco vesebného, což se drugim nespodobá.
2: Naduta Kacka. Ve trgi jo mňazi zvieratami rovno tak, ako mňazi ľužimi. Niekotare ga napšaudu ve sebi mysle, až sú cevo vesebne, nejrednejšie, nejlepšie a jednorazové na našej zemi. Tak podobne jo se teke namierava Kacka Katka, ako jo zase raz se šampliva pesviše. Duce jo zmakava užinca.
3: Ga, namauki! Ty ga ugledaš ako také neporiedko.
4: Ach ty, Kacka Katka, tvoju nadutosť už o derie znajom. Togodlaš i tak rovno nielicim do svojich najlepších kumpankov.
3: Nadutosť? Šako megu pliš, megu pekraju se šampliš a megu teke hrši povieču lietaš.
4: No jo, a?
3: Co to groni, no jo, a? Ty, užejnc.
4: Jo?
3: Je mežoš ga jano vaziš? To petom ugleda, ako by kšiu pegerach se piekoriš.
4: Nevielicaj se tak. Ja mögu zalisť do nejmejčich žierkov. A mimo togo, moja ľuba Kacka Katka, což ja gytujom, to gytujom kradosčivie.
3: Jojo, ty malkuš, ty ga mi jano zaujížiš a som nieco vesebného mňaze zvierietami.
4: O, co drebe dejavo byšto vesebné na tebie, he?
3: Som ga už ogromila, až megu se šampliš pekraju.
4: Jo, ale to ugleda, ako by... Na, no kľubi, zeuším groniš, kak to ugleda...
3: A megu letaš?
4: Doga znajo ptaški, kytareš megu to veľa uše, a? A lepe, gaš ty lešiš, dej pse napšaudu, bejaš až ne zase nad zemju se grimňoš.
2: Dvojko ste se Kacka Katka a užinc tak rozgraňavej. Nasledku pak jo se užincoju vestu živo. A venjo švoptivup zalies do mavučkie žirky. Kacka Katka pak jo dalej se jih živa na kšome gata, ako by zabili jej kazaš na svajžbu.
3: Taký gupenc. To ga jo jano užinc a užincu je o vetvienosť či delik na svieše ako kamuško na brjogu. Živnučka z tverbatun užinc jo.
2: Kacka Katka jo se sunuva do gata a jo gjarže či raz pegaše tam a sliedk pliva. Kúždy ga jo dejo ju vížiš. Užinc pak je v žirce vedpecnu a za sebe mysliu.
4: Dlacok se ta Kacka Katka jan tak velica. Jano dokulaš mežo se šampliš, pliš a letaš, se myslím, až jo zavieste lepej, až jadnú vecku umyjoš. A tu pak pšauje taká glúpa velica ta Kacka.
2: To pak Kacka Katka nie mega vás vyšaš, dokuláš jo všetci ještí diarže plieva pe vesenském gaše. No jo, Kacky jadnore také sú.
1: Jo, Kacky jadnore také sú, pen žicem ninto šiknem Kackam vám ľubižíši redne žen. Víče, ga se už zase slyšeme ve feriach, caka kúždežen, nuječojenko na vás.
0: Raz, dva,

Jo, to je bio naš aktualni magazin s nažijom až jo se vam spedobao. Viče stojpla nas serska rec v fokusu a tam vesebne to pšašanje, co je dobra a autentiska serska rec. V našom reže obzvadna serska rec, šo šake k tej temi že slyšali, viče to za vas zespominame v jednom tematickom pogažinskom uščovanju. Na to my, že šo se jaseliš. Ja se teke jaselim, až smijem vas přes program jasč. Ja som Anja Kochoj-Čvarcová. Potakem mešo se derje, až do výčeko.